0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o

A proč jen chci tvý stopy znát, když stejně vím, že přijde i pád, až budou po mně plivat a řvát. A budu chtít mít jako ty rád, na planý jabloni bude květ.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

si den vždycky začíná, tak čekej duše má na Hospodina. Ježíš Boží syn ve dne v noci.

když se končí den a noc začíná, já nemusím se bát, vím, kdo má mě rád, vždyť po noci den vždycky začínám.

víme, že Boží syn přišel, dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.